0: Pečodźeń, 15. bědlk na 6. je. Serbscy modosni na zwjazkowym finalu, to je woprawdźe wurjadny podawk, bokličanskim šulerjom je so tole we volejbolu poradziło. Su we okresu dobyli, we wobwodźe, tež krajnym wurisanju, su so přesadźili a njetko su na zwjazkowym finalu, modźina trenuje za Olympiu we Berlinie. Nasz reporter Benno Schotary sobu wopkić buje čerasu we stolicy Berlinie předkuo wurali, kakda je běžało za našich.
1: Škoda, škoda, škoda, můžu jenož rec. Šitke círy jsou oklečeno přírali. První partii přečího šli Švýcarsko-Holštejnské, pak jsou druhou sáčbu dobili, cíču rozhodnu do vrchu zase otedač. Druhá přečího silnému mustu z Karlsruhe by popravom vůrunána, to se v lejstříme mou obkečbovač, ale přečůnik by bole koncentrované a je tu už 2-0 dobil. A cečara potom přečuo gymnázie z Mnichova, Bajarojo bychu najsilnější v štafli, tež přečuo Woklečanam su jasne dobili, ale za serbských športovců by to pozdaču najlepšara. Ze 16 a 21 dypkami oni Mnichovčanam dvěmaj sačbomaj podležachu. Dovo su moli sobu džeržeč, ale potom dobrachu so tola podač.
0: Hajš toto netko za Woklečanu reka dále drie nesu?
1: Ne, do dalšího koha přišli nesu, ale za nich reka dženca nedom zaso nastupič a o dokładne zamestnenia rač. Rano 8. nastupia Woklečanscy volejbolisća přečuo Max von Laue gymnázie z Koblenca z Borensko-Falce a potom na pojednačích raja doskončne od 10. do 16. miestno mes šimi zjazkovými krajemi z Nemskeje. A přitom to byš stajne v myslach meč. Woklece su vyša šula, tam su najstarší 16 let starí, oni raja pak v starobne klase u 18. To reka mústvach přečivníkov je nadošť starších rajorjov a přivšem su so Woklečino dotal derie prezentovali.
0: A, ja praje Vulka Svava. Woklečanske šulske volejbolové mústvo je na zjazkom vubidžovanju modžina trenuje za Olympiu ve Berlíne a Benno Šota je nam raz mezestav takrec předav.

hódźbne postrow ze słowinskej stolicy Lubljany we serbskim rozhłosu to běše skupina Zedarta. Pěć hodźenje na štrt seje. Dźěłarnička wuslěkana kak strasću dźěćo, kotraž měješe jutře pjatk we serbskim kubanskim srjedźišću Lipoc měrdźat se być, ta je so přesto čiła, a to na přichodnu wutoru 12. meje. A dokež je tam tež ještě městno svobodnych, můžeće so tam tež ještě za to přizivit. Ve serbskej kuchni za svojby na dvorništu inkluzie Radvorju je ještě tež městno, a to za tych, kociž cíža rady dženca od popu na štorjoch do večera 60, sromatně várič a paslič a pec a šelak věci uspytač, tomu přeprosil Rafaela Vičazova ze Zári a tam můžeče so tež přizivit. Jutře je od rania 9 do 12 v Radvorskej Slavi možnost za šulerjo a šulaky a druhý zajímco so povance orientovač, to je poskytk, ve zvězku s druhým dňom předu začalo zjazka gmenu Radvor Vujka Duprava Malešece a poponu maja firmy potom skladnost do rozmowy přinč a zvězky navjazač a utvorič. Ve sotroni małym veku je převedže se jutce večer na posledný snua tak jmenovaný Spoken Word Akademia. Najvyššu ste ja potom mod vůměvče z věcorych krajů, kotry svoje texte a spěvy k témě domizna prezentuje. A jutce sveča vonjove vobory zahradnisko zjazka při kloštorskej vodže a susodne vobory čakno božom šuk svědžen světo Floriana a tuta započne so jutce večer sedmich putnický cokví Rožinče.

Prawočic je dojšła dalša ličba, abo lepe prajne dwie ličbe. Čera je so tam jednač litru našło, noc na dženzniši štvrtk 22. Prawočicach běchu to potajkim jednač čera 22. dženca, a we Běskecach 20. kajš we Grósnauendorfe 20 litru. A jeli to jule takle dale pobježi, přinže tojšto litru rumadže.

0: Policija zdźěli.
1: Zastojnice su w utoru we Wumsku spěšnosć kontrolowali, a to do wobiju směru znimale 500 jeżdźedłobje 15 przez spěšne popuču. BMW ze zorejskiej znaczku je ze 1,80 miesto dowolenych 50 km/h do radara zaju konsekwenca. Jeden dyb we Flensburgu a 180 euro pokuty. We Kamencu su policistča w utoru na Zarskej spěšnosć kontrolowali, tam je 30 km/h dovolene, ze 68 jezdźidłobje cinače přez spěšne popuču, najnuznišo mješo osoba, kotraž je ze 61 km/h do radara zajewa. Kvostanje, dvaj dybke we Flensburgu, 260 euro pokuty a měsac bez jezdnje dovolnosće. We Wojerecach, tam su paduši w utoru wieczor Mitsubishi pokradnili, auto mješo hodnotu 22 tisac euro. A we Zorelcu, tam bu jena posta litnavo viacore 10 tisac euro zjebana. Pozdatni sobudžovačere banki su ju zvonili a nuzovali, jen viste QR-kod zaskenovač, to je treba za online banking su jej při telefone prajili. Žona jena to QR-kod zaskenovala a s tym vopšudnikam přistup na konto zmožniła, tuči su potom nowe konto zaradovali a si fenki tam přepokazali. Kriminalna policija se spadom dalje zabiera.

To běru nje serbijski trompeter a nawodaja orkestra Marko Markovič. Stute skupinu a tož to wustupu na mezinarodnych koncertach, ale tež w filmach je so orkester stawus tak svawnym tež zvonka serbijskeja a zvonka Balkana. Baladame raz na nekotre podawki, terminy za vašu protičku, tu mam pokiju za všechko, ciš chcuchu netko poprom pjatk, hič na dževarničku vuslikana, kak strašču dječo, do Sapsko-Kubanskosti sređišća Lipa ve smarđaci, vonem možu rec, tuta dževarnička je přestorčena, a to na přihodnu vutoru, zajmce moli so ište přizevič za to. Ve serbske kuchni za svojbe na dvorništu inkluzije radvorju je ište mjestno za Turkić seža rade dženca. Od 4 do 6 je sromadnje varič a paslič a svodne ideje z zelemi vuspitač, tomu přeprosi Rafaela Viča zoha ze Zari a tam možeče so tež přizevič. Jutze je dopodnja od, abo lebe prajno od Ranja Čovečich, hač do 12. v Radvorskej Slavi možnost za šulaku a šulerju a druhých zajemcu so povanc orientovač. Je to poskyt kve zvisku s druhým dňom předozačelu zvjazka k menu Radvor Vujka Dubrava Malešece. Po poudňu maja potom firmy skladnost do rozmowy přinč a zvisky navjazač. Posom menšinu dosyć myślę, a to lejole Jahanka Rylcyna w naszym serbskim rańczym programie.

0: Může być kaž taki přijomny čłowjek, taki přečel. Druze pak zaso kritizuja za humanoidne robotary, že netko taku wulku prezencu dostanu. No haj, 230 000 ludzi Edwardy Wachockému na Instagramie městem jižo sčijuje.
1: Je to náš přichod? Ja so boju, so haj.
0: A ja so veselu, so jeho máme. Tu ne Edward Wachocký, to je přijomny robota. Do na nás jede, do na nás jede.

Křesćan James Münk do běše serbskim rozhłosu a poladamy hižo raz do přichodneje hodźiny, štó tam mjez druhim takle na nas čaka.

0: Serbscy modestni na zwjazkowym finalu, to je woprawdźe wurjadny podawk, wokličanskim šulerjom je so tole we volejbolu poradziło. Su we wokresu dobyli, we wobwodźe, tež krajnym wurisanju, su so přesadźili a njetko su na zwjazkowym finalu, młodźina trenuje za Olympiu we Berlinie. Naš reporter Benno Šotar su bu wobkič buje, čera su we stolicy Berlinie předkuo wurali, kak da je běžało za našich.
1: Škoda, škoda, škoda, můžu jenož rec. Šitke cí rysu oklečeno přírali. Prvný partí přečího Šlesvigsko-Holštajnské pak su druhou sáčvu dobili cíču rozsudnu do vrchu za so vatedač. Druhá přečího silnému mustu z Karlsruhe by popravom vůrunana, to se v lejstrime mou vopkečbovač, ale přečunik by bole koncentrované a je tu již 2-0 dobil. A cečara potom přečuo gymnázie z Mnichova, Bajarojo bychu najsilnější v štafli, tež přečuo Woklečanam su jasne dobili, ale za serbských športovcov by to pozdaču najlepšara. Ze 16 a 21 dypkami oni Mnichovčanam dvěmaj sačbomaj podležachu. Dovo su moli sobu džeržeč, ale potom dvěchu so tola podač.
0: A što to netko za Woklečanu reka dále dře nesu?
1: Ne, do dalšího koła přišli nesu, ale za nich reka dženca nedom zaso nastupić, abo dokładne zamestnenia rač. Rano w 8 nastupia Woklečanscy volejbolistča přečuje Max von Laue gymnazie z Koblenca z Borensko-Falce, a potom na pojednačich raja doskončne od 13 do 16 miestno mes všemi zjazkovými krajemi z Nemskeje. A při tym dobiš stajne w Wyslach meč. Woklece su wyša šula, tam su najstarši 16 let stari. Oni raja pak w starobne klase u 18. To reka mústvach přečivnikov je nadošč starších rajorjov. A při všem su so Woklečino dotal derie prezentovali.
0: Ja praje Vulka Svawa. Woklečanske šulske volejbolowe mústvo je na zjazkom wubidžovanju modžina trenuje za Olympiu ve Berlinie a Benno Šota je nam raz mezestał takrec przedał.

0: Policja zdźěli.
1: We Wojerecach su paduši w utoru wieczor mecu wyši pokradnili. Auto miješe hodnotu 22 tysac euro, policja nětko mjezdnarodnje za nim pyta. Zastojnice su utoru we Wumsku spěšnosć kontrolovali a to do wobiju směru znimale 500 jezdźidłow w jenišce 15 přespěšne popuču. BMW ze zorelske značku je z 1,80 miesto dovolených post KMH do radara zajo konsekvenca, jeden dybk we Flensburgu a 180 euro pokuty. W Kamencu, tam są policyści w utoru na zarski spisność, kontrolowali tam je cicci KMH dovolené, a z 860 jezdźidłow je cinače přespěšne popuču. Najnuzniżo miješa tam osoba, kotraž je z 160 KMH do radara zajewa, kwastanje dvaj dybka we Flensburgu, 260 euro pokuty a měsac bez jezdnej dovolnosće. A jeszcze raz do Zorelca, tam bu jena pusta letna wo wiacore 10 tysac euro zjabana. Pozdatni sobudżowaczere banki su ju zvonili a nuzovali jen wisty QR-kod zaskenovač, to je treba za online banking su jej při telefone prajli. Žona je na to tun QR-kod zaskenovala a s tym pak vopšudnikam přistup na konto zmožniła. Tuči su potom nowe konto zaradovali a si fenki tam přepokazali. Kriminalna policja so netko s padom dale zabiera.

0: Philomelos. Dyrdam dejstwa Marmije Drozdny.
1: Naš Philomelos je zaso w lesu. Skórniki jeho přeco hišće zabieraja.
2: Haj, kak da te to jenoš činja?
1: No, što da to?
2: No haj, zvodkel pšindu. To žejnje ne vidíš. Najprde su cio, a potom tysace.
1: Haj, trichy. Skórniki přivabia dalše skórniki, mjenujce ze svojej vunju.
2: Ja ničo njenucham.
1: Ty nic, ale skórniki to čuja. Wone môža samo 3 kilometry daleko léčeć.
2: No haj, 3 kilometry léčeć, to tlaž deje žaden kumšt.
1: Za tebe nic. Išće lepe pak je, zo dađa so skórniki vod vecika njesć. Wone čakaja na prawy voko mi, když je vecik silniši. A cak, su v přichodnym lesu.
2: O, to je praktiske. Ničo činič, a přijušem cíl docpěć. Ja so přichodny raz tež do vecika lenu a dam so přichodnemu pekary znošovać. Jole, vecikove taksi prošu. Taksi, Mr. Cab Driver. Uj, to by było samo hič. Był mnieś...
1: Philomelos lada troszkę starościwe po swoim rianym kulowatym brzuszku. Znaczy wun to lepsze czeszki za tajki wiecikowe taksi.
2: Body shaming, he? Aboż to. Naj, lochki kaj skórnik, wieso nisem. A ty też nic, bodaj alto tak jo. Ale tu ten wiecikowe taksi. Chcem przyjusiem wóz pytać.
1: Hej, tobie mi jasne.
2: Jeli bychu vicike culce raz kusk silnišo zaduli a ja moje kšidlešce cilne jara rozpřestriju a so při tem lohki zčinju takajš Mirko Pelko. A půj to zaťažu, potom můj to hič.
1: Philomelos vůžije silniši vicik, skočí hore, má rozpřestrity kšidlešce a padne kajš kamen. Do přichodného kerka. Věcikové taxi neje jeho vůněs.
2: Jejdoko, dere, tajku techniku můžeš tola zavěstče naukneč. Nikak dubi so mi to šlachčič.
1: A kajž já našo Philomelosa znaju, so jemu to tyž poradži.
2: No vězo, jenoš iště. Rukneč, rukneč a ještě raz rukneč.
1: Koho citát to je? Tute vukneč, vukneč a ještě raz vukneč?
2: Na moje